0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Ahoj, mám.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio.
2: Často jsem se vracel domů za noci.
3: Nikdy si mi nedokázal pomoci.
2: Prosila si mě slzama,
4: ale slibuju ti lásku, nejsi v tom

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. září. Tento den roku 1851 vyšlo první číslo amerického listu The New York Times. O 27 let později měla premiéru opera Bedřicha Smetany Tajemství. Roku 1962 se narodila v Sheffieldu zpěvačka Joan Cathedral z kapely Human League. Ročník 1905 je ve Stockholmu narozená herečka Greta Garbo, zemřela 15. dubna 1990. Roku 1977 vesmírná sonda Voyager 1 pořídila první společnou fotografii Země a Měsíce. Roku 1933 přišel na svět držitel Oscara, režisér polského původu Roman Polanski. Ročník 1975 je člen kapely Činasky Štěpán Škoch. Roku 1794 položil ve Washingtonu americký prezident George Washington základní kámen stavby známého kapitolu sídla kongresu. Tento den roku 1970 zemřel v Londýně ve věku pouhých 27 let na předávkování prášky na spaní legendární kytarista Jimi Hendrix. O 13 let později se na MTV poprvé bez make-upu objevili členové kapely Kiss. Tento den roku 1987 potom vydali album Crazy Nights. Roku 2000

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 6 hodin, 1,5 minutky.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes se nám, doufám, vyčasí. Čeká nás krásný den a ještě krásnější víkend před námi. Maximální teplota v České republice dnes 20 stupňů Celsia. Crazy by nemělo být počasí, ale maximálně písnička od Síla. A kromě vycházejícího slunce tady máme také modrý měsíc hned na startu této hodiny. Blue Moon, Zara Larsson. Já vám

0: Seal Henry Samuel na rádiu Relax 6 hodin 17 minut, zkráceně jenom Seal. A Crazy Song můžete slyšet tak, jak byl na startu 90. tak i u nás v neděli například, protože v neděli ráno od 8 vysíláme víc 80. ráno v neděli od 9 90. a úplně nejvíc večer. Večer od 8 v neděli od 20 hodin 80 celou hodinu a od 9 od 21 hodin v neděli 90. Tak i Seal určitě tam může zaznít, a nebo to může být pozvánka na tancovačku do kavárny Rádia Relax, kde hrajeme 80, 90, československý pecky, pátek a sobota od 21 hodin.
1: Léta 80. hity 90. let

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta. Tady je doma.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Zapněme sluneční hodiny, 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: No a teď je předpověď počasí pro celou Českou republiku, jak bude dnes v pátek 18. září. Většinou polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně zataženo, ráno na Moravě místy, jinde jen ojediněle mlha. Během dne se severozápadně a západně může objevit slabý déšť anebo přehánky, hlavně na horách, pokud se chystáte na víkend. Večer srážky ustanou, oblačnosti by mělo ubývat, nejvyšší odpolední teplota 23 stupňů Celsia. No a v sobotu by mělo být podobně polojasno, okolo 22 stupňů a v neděli asi pravděpodobně trochu zaprší. No a tahle ta písnička, ta už je pro všechny Kláry, které poslouchají Radio Relax. Dobré ráno.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z dálnic konkrétně teď nemáme hlášenou žádnou nějakou velkou buď dopravní nehodu nebo velké omezení. Jeďte opatrně, šťastně a včas doražte tam, kam potřebujete. Ale pojďme se podívat vlastně na kraj dálnice D6 Jesenická křižovatka. Směrem na Jesenici došlo ke střetu osobního auta se zvěří. V Praze na kraji Žižkova ulice Husická u viaduktu se střetla dvě osobní auta a v Uhříně vsi, v Praze v Uhříně vsi v ulici Přátelství došlo taky k dopravní nehodě dvou osobních aut. Jak to vidíte vy na dálnici, můžete poslat zprávu na záznamník a nebo telefonovat SMSky, WhatsApp zprávy na číslo 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Písnička od skupiny Činasky pro Kláru, ale dnes má svátek Kryštof. Třeba i skupina Kryštof, takže blahopřeju všem Kryštofům a posíláme sluníčko, které nám právě teďka vychází, hezky zabarvuje oblohu. Tak i Kryštofa bychom dneska ráno asi měli stihnout. Teď je přesně 6:38.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na králi za
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: lidem mají víkend a my máme víkend před sebou. A možná, že vy máte víkend svatební, tak ať vám to klapne, ať všichni zúčastnění, co to mají říct, ať řeknou ano, jako naše Kamča řekla taky ano. Tak mě by zajímalo, podle vás, jak dlouho by podle vás měli lidé spolu chodit, než se vezmou? Konkrétně i já se chystám na svatbu, než bych se bral, ale ani ženil, ani vydával, ale příští týden mám hrát svatbu, takže i takhle na podzim. Vlastně ještě není podzim, ale příští týden už možná asi bude. Tak jak dlouho by podle vás měli lidé spolu chodit, než se vezmou, aby se otrkali, aby zjistili, že skutečně jsou ti praví a to ano si mají říct? Napište na Facebook Relax Radio.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: S dopravou teď míříme do Plzeňského kraje mezi Kralovicemi a Plasy. Se stala dopravní nehoda se zraněním osob na silnici 27. Počítejte s tím, pokud projíždíte tudy, jeďte opatrně, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Časí. Dnes bude pole jasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde jen ojediněle smlhou. Během dne se severozápadně a západně lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně přehánky na horách. Večer pak srážky ustanou, oblačnosti bude ubývat. Dnešní odpolední teplota až 23 stupňů Celsia, zítra by mělo být o stupínek výš. A Krištof má dneska svátek, tak blahopřejeme.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: S dopravou se pojďme podívat se teď konkrétně do Prahy. Pokud přijíždíte po D1 a blížíte se ke 12. kilometru, exit 12, směr do centra Prahy, zvolněte, protože tady v tomhleto místě se stala dopravní nehoda. Další dopravní nehoda je přímo v centru Prahy na kraji Žižkova v ulici Husická se srazila dvě osobní auta a v Uhříně vsi se šetří dopravní nehoda dvou osobních aut, která je v ulici Přátelství.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Jak vzniklo vaše křestní jméno? Pochází z Řecka, z řečtiny z řeckého Christoforos, a to je spojení dvou jmen: Kristus, respektive olejem pomazaný, a Ferein, nosit. A když to dáte dohromady, nebo dali Řekové tehdy dohromady, tak to znamená ten, kdo nese Krista, neboli Kristonoš. Tak nevím, jestli zní líp Krištof nebo Kristonoš, je takový zajímavý. První křesťané tohleto jméno používali symbolicky, jako vyjádření toho, že nosí Krista ve svém srdci. Kristonošové, užijte si dnešní den.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: baví, baby.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: 7 hodin 28 a půl minutky právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Předpověď pro celou Českou republiku. Dnes bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde jen ojediněle s mlhami, během dne potom od severozápadu a západu lokální deště anebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou, oblačnosti bude ubývat. V Čechách dnes budou maxima okolo 22, na Moravě 23 stupňů Celsia, zítra ještě o stupínek víc. Na cestu do školy vám posíláme Španěla Álvaro Solera, kterého slyšíte už za chvilku hned po kalendáriu.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. září. Tento den roku 1851 vyšlo první číslo amerického listu The New York Times. O 27 let později měla premiéru opera Bedřicha Smetany Tajemství. Roku 1962 se narodila v Sheffieldu zpěvačka Joan Cathedral z kapely Human League. Ročník 1905 je ve Stockholmu narozená herečka Greta Garbo, zemřela 15. dubna 1990. Roku 1977 vesmírná sonda Voyager 1 pořídila první společnou fotografii Země a Měsíce. Roku 1933 přišel na svět držitel Oscara, režisér polského původu Roman Polanski. Ročník 1975 je člen kapely Činasky Štěpán Škoch. Roku 1794 položil ve Washingtonu americký prezident George Washington základní kámen stavby známého kapitolu sídla kongresu. Tento den roku 1970 zemřel v Londýně ve věku pouhých 27 let na předávkování prášky na spaní legendární kytarista Jimi Hendrix. O 13 let později se na MTV poprvé bez make-upu objevili členové kapely Kiss. Tento den roku 1987 potom vydali album Crazy Nights. Roku 2004 s

byste mohli dorazit, asi pravděpodobně 7.36, v 8 zvoní většinou, ale i učitelé. No a my jsme tady měli tento týden hosta, pana učitele. Naším hostem byl Petr Paták z Kladna, dlouholetý pedagog a ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně, kterou vede od roku 2015 a získal ocenění Zlatý středočeský AMOS 2026. Bavili jsme se o školství, pokud jste to nezastihli, tenhle ten rozhovor najdete i na našem webu radio.relax.cz v podcastech 21 minut je nejenom na webu, ale taky na Facebooku Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dny Marian Viesku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marian. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: 7.44, užívejme si možná posledních pár krásných žhavých v uvozovkách letních dnů, protože léto končí příští týden. Příští týden bude přelomový, letně podzimní. Meteorologický podzim, ten začal už 1. září a trvá do 30. listopadu. Ale astronomický podzim začíná ve středu, 23. září, protože je potvrzený vlastně ještě a podpořený takzvanou podzimní rovnodenností. A tak začíná astronomický podzim. A do té doby máme pořád léto.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Prahy. Dopravní nehoda se stala na Pražském okruhu. Srazila se dvě osobní auta. Pozor, je to v úseku sjezd D6, nebo nájezd D6 na Pražský okruh směrem na D1 ke křižovatce na Chrášťany a nebo potom na D5. Takže mezi sjezdem D6 a nájezdem D5 v Praze na Pražském okruhu počítejte se zdržením.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606-736-736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Pohled na hodinky 8.00, pohled naproti u mikrofonu Eva Bíbová.
1: Uklidíme svět. Dnes začínají dobrovolníci čistit přírodu a fotbalisté Plzně si doma neporadili s belgickým vícemistrem. Je pátek 18. září a my vám přejeme krásný den.
2: Relax Radio.
1: Kladně dochází na mnoha místech k opravám komunikací. Například ulice Hřebečská prochází kompletní rekonstrukcí, práce potrvají do začátku října. Uzavřené jsou také Bukovská, Kozinova, Trojanova, Brožíkova a Ořechova ulice, což komplikuje parkování i provoz autobusů ve městě. Rakovník má nový obchvat. Podrobnosti přináší mluvčí krajské správy a údržby komunikací Josef Holek.
3: Nová stavba je dlouhá 1,8 kilometru a jejím cílem je především odvedení transitní dopravy mimo zastavěné území města, zvýšení bezpečnosti řidičů i dalších účastníků provozu a samozřejmě větší klid v ulicích. Celý obchvat propojuje komunikace v ulicích Lišanské a Luženské, respektive je s ulicí Luženskou souběžný. Cena výstavby podle smlouvy je 166,7 milionů korun z daní. Finální cena však bude ještě vyšší, více práce ještě nejsou dopočítané.
1: Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka, kteří se přihlásili k přibližně 200 úklidovým akcím. Zapojí se i 108 škol. Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích, kde podle něj proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Poslancům vrátil i související novelu, která bere hlavě státu pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Naopak i přes výhrady podepsal novelu stavebního zákona a také zákon, který od příštího roku opět zavádí elektronickou evidenci tržeb. Koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně na přehlasování veta dost hlasů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poharu ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. Po změně stran proti krajanům výhru plzeňského soupeře pojistil český defenzivní univerzál Ondřej Kryč-Faluši.
2: Relax Radio.
1: Dnes předpokládáme oblačno až polojasno, během odpoledne místy přechodně až zataženo a výjimečně, hlavně na severozápadě kraje, možnost slabé přehánky nebo deště. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Teploty podobné jako včera, 19 až 22 stupňů ve svých maximech, v Polabí až 23 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Relax a pokračuje Dan.
0: Já ještě pokračuju fotbalově, i když konkrétně na Kladně a v České republice začíná extraliga hokejová dneska. Kryč-Faluši.
1: To nebude bratranec Ujfaluši.
0: Právě, jakože to zní úplně podobně. Kryč-Faluši, Ujfaluši.
1: No, takový nezvyklý jméno,
0: veď.
1: Ale
0: jsou dva hned vedle sebe.
1: A není to vůbec hezký, veď, od něj. Takhle krajanům to tam prostě jako...
0: Tak to už je druhá věc. Kterého fotbalistu máš nejradši v České republice?
1: No tak...
0: Za jeho výkony. Ne, že má hezké vlasy nebo něco.
1: Svýho syna.
0: Jo, aha. Takže v pokoře. Jako mandraže.
2: Relax Radio. Dan Adam. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

Jako mandra, že v pokoře před přírodou příroda se dělá přesně, co potřebuje a co chce, ale teď už můžete vidět i hej na ptáčku, kdo už odletěl. Srpen skončil, máme září, rodí si a kukačky a část vlaštovek už jsou pryč. Teď v září odlétají jeřička, vlaštovka, slavík, jeřá popelavý, špaček obecný, ale taky čáp bílý a jeden takový čapí příspěvek máme i na Facebooku Relax Radio. A kdo zůstává, kdo spolu s námi zůstává, přes zimu zůstávají síkorky, pěnkavy, brhlíci, strakapoudi, my už pro ně připravujeme krmítka, ale taky přilétají ze severu, kde ještě větší zima, k nám brkoslavy, jíkavci a přiletí i káně rousné. Tak se na to mrkněte na Facebook Relax Radio a teď návrat v čase do 90. let.

0: No.
1: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 9.9.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Sportu zdar, hokej zvlášť. Jdeme na hokej, to je písnička, kterou mám teď připravenou, úplně nová novinka z Brusu, nová věc Pokáče, a ta se hodí, protože právě dnes začíná prvním kolem nová sezona po letní přestávce Tip Sport Extraligy. Hrát bude Třinec s Kometou Brno doma, Litvínov proti Pardubicím, Mladá Boleslav s Karlovými Vary, Hradec Králové proti Českým Budějovicím, doma Olomouc z Plzní a od 18 hodin taky Kladno doma proti Spartě. Nová ligová sezóna je zahájena. Pojďme na hokej, oficiální hymna Extraligy. Tu napsal a naspíval Pokáč.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.
2: Jdeme na hokej.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín od dvou kusů 24,90 za kus pouze v pátek a vodku Sankt Nikolaus půl litru za 119,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Leto ještě pořádně neskončilo a já už mám pro vás pozvánku na jaro 2027, až budou majálesy. Tak hlavní hvězdou nebo první hvězdou oznámenou bude Eva Farna. Majáles 2027 oznámil Evu Farnou, několikanásobnou zlatou slavici, jednu z nejvýraznějších osobností české hudební scény, že bude na majálesech. Nejedná se o jeden. Další jména a podrobnosti budou postupně organizátoři odhalovat, ale když se podíváme na tu sérii, festivalovou sérii, která se jmenuje Majáles 2027, tak ale celkový ten Majáles festival bude v Hradci, Hradecký Majáles 24. dubna na Flošně. Následuje pražský majáles, tradiční v sobotu 1. května, a to bude na letišti Letňany. Pak bude ostravský majáles v sobotu 8. května v dolní oblasti Vítkovice a o závěrečné finále se postará brněnský majáles, a to už bude 15. květen na výstavišti. A všude bude Eva Farná.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Kvita a Kid Cudi, Memories, ideální pozvánka do klubu Rádia Relax. Dnes a zítra start 22 hodin.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Brzy pátek 18. září 9:00 přesně teď.
1: Pohonné hmoty i nadále zdražují a Žatecko nabídne práci tisícovce zaměstnanců. Jsou tu zprávy, vítejte u jejich poslechu.
2: Relax Radio.
1: Další velká investice čeká druhou základní školu v Rakovníku. Město připravuje ve stavbu nových učeben do podkroví historické školní budovy. Vzniknout mají 3 učebny pro celkem 90 žáků, kabinety pro učitele, sociální zařízení, nový výtah i únikové schodiště. Odhadované náklady na rekonstrukci podkroví včetně vybavení přesahují 56 milionů korun. Krajský úřad Ústeckého kraje dal zelené razítko projektu v zóně Triangle u Žatce, který představuje investici 10 miliard korun. Společnost Panatony plánuje výstavbu 10 hal, které zaměstnají tisícovku zaměstnanců. Úřad po posouzení záměru neshledal významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v dané lokalitě. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Tempo růstu cen ale v porovnání s předchozím týdnem, kdy ceny stouply téměř o 2 koruny, zpomalilo. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 nyní stojí průměrně 44 korun 29 haléřů. Litr nafty už je za 48,25 koruny. Ceny benzínu se v posledních dnech pohybují na nejvyšších hodnotách od léta 2022, u nafty od letošního dubna. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů. Tuplák zlatavého muku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde v přepočtu v průměru na 370 korun.
2: Sport.
1: Hokejová tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy 2. kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzištích soupeřů. Zápas začíná od 18 hodin. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci.
2: Relax Radio.
1: Pátek bude oblačný až polojasný, během odpoledne místy přechodně až zataženo a výjimečně, hlavně na severozápadě kraje, možnost slabých přeháněk nebo deště. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia, v Polabí až 23. A teď už pokračuje ranní zda s Danem. Pěkný den.
0: No, pokračuje, za chvilku je tady Terka, ale Emi, ty jsi zkušená žena, dívka. Máme na Facebooku dotaz. Jak dlouho by podle vás měli lidé spolu chodit, než se vezmou?
1: Neváhat, hned, než si to jeden nebo druhý rozmyslí.
0: Tak jste to slyšeli. Milionkrát, pravda od Evy Bíbovy. Miroš Birka, taky už za chvilku.
2: Relax Radio. Dan Adam. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

Slibovaný Miroš Birka s písničkou Milionkrát nám právě teď dohrál na rádiu Relax a tady ve studiu se stala malá změna. Jsem tu já a začíná Café Time s Terkou. Dnes máme pátek, konečně už pátek, 18. září. Svátek dneska slaví Krištofové, nezapomeňte na ně a určitě jim popřejte. A zároveň je dneska taky Mezinárodní den rovného odměňování. Je to podle mě docela důležité téma, tak doufám, že se na něj během dnešního dopoledne ještě podíváme. Teď už David Hasselhoff a písnička Hooked on Feeling.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

Dnes 18. září slavíme Mezinárodní den rovného odměňování. To nerovné odměňování mám pocit, že se určitě nejvíc týká v rámci pracovního poměru, a to třeba u žen a mužů. Je to rozdíl, pokud žena chodí do práce a muž chodí do práce, vykonávají třeba i stejnou práci, ale odměňování jsou za ní rozdílně. Tady u nás v Česku to dělá něco mezi 15 až 21%, že za stejnou práci dostávají ženy až o 21% menší plat. Je to tak, je to kvůli mateřské, samozřejmě kvůli dětem v předškolním věku, anebo taky třeba i kvůli jejich staršímu věku. Na druhou stranu ženy prostě dominují v níže placených sektorech, jako je školství, zdravotnictví, administrativa nebo sociální služby. No a úplně minimum se jich pohybuje ve vedení firem a ve vrcholové politice. Je to téměř nevhodné a nelegální, když se vás na pohovoru potom zeptají, jestli plánujete rodinu, těhotenství nebo máte děti a kdo se o ně stará a tak dále, protože to trošku směřuje k diskriminaci. A mě by hrozně zajímalo, jestli se to někoho z vás týká, jestli jste to někdo pocítil nebo někoho blízkého, a váš krátký příběh, pokud se tak stalo, tak bychom si tady rádi na Rádiu Relax vyslechli. Napište mi na 606-736-736 a pokud se vás to netýká, ba naopak, máte pozitivní zkušenost tím, že jste třeba žena a že jste dostali vyšší plat nebo jste byli rychleji povýšení nebo něco podobného, tak to nás samozřejmě zajímá taky. Tak pište.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dopravní nehoda se stala v ulici Václava Majera v Lounech. Tak projíždějte místem opatrně a když se podíváme na dálnice, tak máme samozřejmě zasekanou D5, a to při příjezdu do Prahy, a D6 mezi 45. a 51. kilometrem, protože tam jede pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tak projíždějte opatrně a kdybyste měli jakékoliv informace o dopravě, tak nám je neváhejte dávat vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

Posloucháte Radio Relax, máme 9 hodin a 47 minut a dnes se bavíme o Mezinárodním dni rovného odměňování. Ten je konkrétně dneska v pátek 18. září. No a mě by zajímalo, jak jste na tom vy. Jak si myslíte, že jsme tady v České republice správně a rovnoměrně odměňováni? Ať už je to mezi mužem a ženou, nebo třeba i s nějakým věkovým rozdílem, nebo něčím podobným. A já tady mám od vás zprávy. Ahoj do relaxu. Já jsem pracovala v jednom supermarketu, kde mě práce bavila a plat jsme měli všichni stejný podle odpracovaných let. Ale na vedoucího prodejny pak dali mladého kluka, který tam byl krátce, i když jsem o práci stála. Teď už dělám jinde a mám se dobře. Vlaďka. Vlaďko, je dobře, že jsi si polepšila. Na druhou stranu chápu, že po odpracovaných letech si chtěla někam postoupit a nebylo ti to úplně umožněno. No a další zpráva je: hezký den. Já mám pocit, že se s tím potýkám bohužel téměř v každé práci. Lída. Tak to zní velmi smutně. Nevím, jestli konkrétně s tím, že nepostupujete na vyšší pracovní pozice a nebo jestli máte nižší plat než muži. Každopádně, Lído, doufám, že se budete mít dobře a že i tak tu pracovní morálku zvládnete. Jestli i vy máte nějaký příběh z tohoto pracovního prostředí, tak mi napište na 606 736 736.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Na D6 mezi 45. a 51. kilometrem ve směru na Karlovy Vary probíhá úklid silnice. Tak projíždějte opatrně, dejte si pozor na toto auto, které to tam vykonává. A pak tady ještě máme jedno zdržení a to bude mezi obcemi k Dolínu a Hopšovic, tak tam opět taky probíhá údržba okolo silnic. Tak projíždějte opatrně a kdybyste měli jakékoliv informace, tak nám je dejte vědět.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz. Relax Radio.

0: Máme 1,5 minuty po 10. hodině a to znamená, že je čas na zprávy.
1: Nový kouč české fotbalové reprezentace představí svoji nominaci na Ligu národů a Žatec čeká téměř roční oprava mostu. Jsou tu zprávy a nás těší, že nás ladíte napříč krajem. Krásný den.
2: Relax Radio.
1: Příměstské autobusové linky v okolí Kladna a Roztok u Prahy se potýkají s výpadky jednotlivých spojů. Dopravce Arriva City uvádí jako hlavní důvod nedostatek řidičů. Situaci průběžně řeší a seznam dotčených spojů Pražské integrované dopravy aktualizuje na svém webu. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka, kteří se přihlásili k přibližně 200 úklidovým akcím. Zapojí se i 108 škol. Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí 21. září opravovat most v ulici Plzeňská v Žatci na silnici první třídy 27. Oprava za 17 milionů korun potrvá do poloviny příštího roku, pokračuje Petra Drkulová.
3: Most je ve špatném technickém stavu, proto jeho horní část kompletně zbouráme a postavíme novou. Z původního mostu ponecháme pouze spodní část stavby.
1: Ruské volby do státní dumy, které se konají ode dneška do neděle, představují podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky především legitimizaci režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Zároveň budou pomyslným referendem o popularitě Kremlu a režimu. Rusové žijící v Česku mohou hlasovat pouze v neděli.
2: Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce české občanství. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října a 4 zápasům se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle.
2: Relax Radio.
1: Dnes předpokládáme oblačno až polojasno, během odpoledne místy přechodně až zataženo a výjimečně hlavně na severozápadě kraje možnost slabé přehánky nebo deště. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Teploty podobné jako včera, 19 až 22 stupňů ve svých maximech, v Polabí až 23 stupňů. To byly zprávy, těším se brzy naslyšenou.
0: Dnes je Mezinárodní den rovného odměňování. Je to takové poměrně vážné téma. Mě by zajímalo, jestli někdy za svůj život se setkala s tím, že jsi byla nerovnoprávně odměněna.
4: Nemyslím si.
0: Nemyslíš si?
4: Nemyslím si. Já jsem měla asi štěstí jako na šéfy. A ne, nemyslím si. Já si myslím, že je to takový jako přeceňovaný téma.
0: Myslím to si myslíš to. Ty?
4: Já si to myslím, no.
0: Je vidět, že se tě to nikdy netýkalo. Pojďme to trošku odlehčit, dáme si Rickyho Martina a písničku Maria. Tak dneska při pátku slavte tento den a samozřejmě i celé dopoledne a odpoledne s námi.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Eva Bíbová. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio. Something new.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou a my se budeme bavit o lidském těle, a to konkrétně i o lidech, protože lidské tělo je schopno věcí, které si častokrát ani nedovedeme představit. Jsou tady na té planetě lidé, kteří připomínají, že příroda a evoluce jsou mocnější než jakákoliv technologie. Je toho důkazem každý z nich, kterého mám za chvilku představím, protože je důležité si uvědomit, že v rámci přírody je spousta živočichů schopno se přizpůsobit jejich prostředí, kde zrovna žijí. A je tomu tak i u lidí. Jaké zajímavosti to konkrétně jsou a jací lidé se dokázali přizpůsobit přírodě, no to se dovíte samozřejmě za chvilinku. Teď už si dáme ale Adama Mišíka s písničkou Démoni.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler, 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Lidské tělo je neuvěřitelné, dokáže se totiž přizpůsobit téměř všemu a zvládne téměř cokoliv. Je to tak, když ho vystavíte určitým pravidelným nějakým nekomfortem, tak se třeba zvládne adaptovat. Je to tak u lidí a určitě to také i u zvířat. Ale my se jdeme podívat na konkrétní příklady. Třeba na tibetské horaly. Ty žijí ve výškách nad 4000 metrů, kde je přibližně o 40% méně kyslíku. Díky genetickým mutacím v genu EPAS1 se jejich těla přizpůsobila těmto podmínkám, takže nepotřebují téměř žádné kyslíkové bomby. Lid Tsimamne, ty mají nejnižší zaznamenanou míru ucpávání tepen ze všech dosud zkoumaných populací na světě. Infarkt a mrtvice jsou u nich téměř neznámé. Jedná se samozřejmě o lidi, kteří tráví hodně času v přírodě a téměř v přírodě i bydlí. Pak tady máme taky třeba mořští nomádi Moken. To je speciální kmen a jejich děti vidí pod vodou jasně. Konkrétně v moři, protože jejich zorničky se stahují přibližně o 22% více než u průměrného člověka. No a podobně jsou na tom mořští nomádi Bajau, ty dokážou zadržet dech přes 5 minut a potápět se do značených hloubek. Jsou i výjimeční jedinci, kteří dokážou zadržet dech až na 13 minut a pohodlně se potápět do hloubek přes 60 metrů. Jejich těla mají geneticky zvětšenou slezinu, která funguje jako zásobník okysličení sličené krve. Víte i vy o někom, kdo má nějakou super schopnost tohoto typu? Napište mi na 606 736 736.
1: Relax.

0: relaxu.
1: 14. svatováclavské slavnosti na Hradě Okoři. Ty nás čekají v sobotu 19. září od 10 do 18 hodin. Těšit se můžete na královský rytířský turnaj, taneční a divadelní představení a chybět nebude dobové tržiště. Připraven je i zábavný program pro děti. Tak to je sobotní akce na Okoři. Pak tady máme v sobotu tradiční žehrovické trhy, ty budou od 10 hodin a budou na návsi v Kamenných Žehrovicích. Budou s bohatou nabídkou, ukázky řemesel, taneční a hudební vystoupením a děti se mohou těšit i na oblíbené malování na obličeji. No a Městská knihovna Berou vás zve na sousedský festival v Kasárnách. Tento koncert se bude konat v neděli 20. září od 11 do 18 hodin a čeká vás pohodové odpoledne. Budete si moct vyzkoušet třeba vzdušnou akrobaci, latino tance nebo tajči. Děti potěší kočovná, herna a tvořivé dílny. Chybět nebude ani živá hudba, občerstvení a aktivity knihovny. Tak to jsou naše tipy na víkend, tak určitě někam vyražte.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Radio Relax a my se dnes dopoledne bavíme o tom, že lidé na celém světě mají různé superschopnosti. Jejich tělo se vyvinulo a přizpůsobilo prostředí, ve kterém zrovna žijí. Bavili jsme si o nomádech, kteří umí se potápět na velmi dlouhou dobu nebo se jim dokonce zúžují zorničky, aby lépe viděli pod vodou. No a jdeme se podívat na Inuity. Ty mají genetické mutace ovlivňující metabolismus tuků, které jim pomáhá produkovat více tělesného tepla a přežít v extrémním mrazu s teplotami až minus 50 stupňů. Také obyvatelé pouště Atakama. Tak ty po tisíce let konzumují vodu přirozeně bohatou na arzen. Jejich těla si postupem času vyvinula genetické mutace pro efektivnější vylučování těchto toxinů. Arzen není úplně nejvhodnější látkou, kterou bychom ve vodě měli pít, ale oni se s tím už naučili žít. Potápěči Hanyo. Tak ty po desetiletí se potápějí do studených vod bez potápěckého vybavení. Jejich těla mají výrazně vyvinutý potápěcký reflex, který při každém ponoru zpomaluje srdeční tep přibližně o 20%. No a jako poslední tady máme polynéské navigátory. Ti cestují tisíce kilometrů bez map nebo přístrojů a navigují podle hvězd, slunce, vln, větru a ptáků. Máte i vy nějakou podobnou schopnost nebo třeba taky úplně jinou? Jestli máte nějakou superschopnost, tak mi napište na 606-736-736. Já tady už jednu vtipnou zprávu mám a ta je od Jitky. Náš bývalý ředitel měl superschopnost nás na... Sotva přišel do práce. Teď máme nového a všem se lépe dýchá i pracuje. Tak i to může být superschopnost.
1: Café Time. Relax Radio.

0: 11 hodin a 2 minuty, k tomuto je přesný kladenský čas.
1: V bývalém areálu Poldovky probíhalo cvičení složek IZS a Kryry na Podbořansku mají zlato. Více informací přidáme ve zprávách. Jsme rádi, že jste s námi. Pěkný den.
2: Relax Radio.
1: V bývalém areálu Poldy na Kladně se ve čtvrtek uskutečnilo společné prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému. Jeho námětem byla destrukce objektu, v jehož sutinách se nacházejí figuranti představující zavalené a zraněné osoby. V souvislosti s cvičením byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Cílem bylo prověřit koordinaci jednotlivých složek a připravenost na zásah při mimořádné události. Kraj chce zachovat lávky nad dálnicí D6 u Velké Dobré. Podrobnosti sdělí radní pro silniční dopravu Josef Pátek.
3: Středočeský kraj zahájí jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o možnostech zachování dvou lávek na dálnici D6 u Velké Dobré na Kladensku. Obě přemostění silničáři z technických důvodů uzavřeli, jsou ale důležité pro přístup místních obyvatel do blízké chatové oblasti u Družce nebo na nedalekou rozhlednu Veselov. Po jedné z nich vede turisticky značená trasa a takhle cyklostezka. Středočeský kraj, stejně jako obec Velká Dobrá, zastává názor, že demolice lávek bez jejich náhrady by značně zkomplikovala propojení s Družcem i blízkou chatovou osadou.
1: Pokud by se tak stalo, pěší i cyklisté by pro bezpečný přechod přes dálnici museli využít most na 16. kilometru dálnice D6, čímž by se jim cesta významně prodloužila o několik kilometrů. Obrovský úspěch pro město Kryry na Podbořansku. Zdejší dominanta Schillerova rozhledna zvítězila v prestižní celorepublikové letní fotografické soutěži o nejkrásnější poklady Česka. V konkurenci 26 finalistů z celého státu dokázala nazbírat rekordní počet hlasů a vystoupala až na samotný vrchol. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. Král Abdaláh II. A královna Rania tak zahájili oficiální návštěvu Česka. Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem. Mezi tématy schůzek má být aktuální situace na Blízkém východě, ale i možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Abdaláh II. Navštívil Českou republiku už v letech 2004 a 2009.
2: Sport.
1: Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Tienem. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Předpokládáme oblačno nebo skoro zataženo, s malou pravděpodobností se vyskytnou slabé přehánky nebo déšť, hlavně na severozápadě kraje. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Sobota bude bez deště, jasná až polojasná, odpoledne oblačná s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Tolik ze zpráv, pěkný den.
0: Hlásíš nám krásné zprávy a především ty zprávy o počasí, protože...
1: Hlavně krásné počasí o víkendu, přesně, z toho mám mimořádnou radost.
0: Přesně tak, shodli jsme se na tom, že pro nás pracovní týden vlastně pátkem většinou nekončí, takže
1: ale
0: i
1: začíná.
0: Tak sobota bude určitě pracovní a to hezké počasí k tomu je úplně skvělá věc, takže já se na víkend i docela těším.
1: Já taky.
0: A vy se můžete těšit na další hudbu. Naši další hodinku odstartujeme písničkou Rush of Blood od Rag & Bone Mana. Tak si užívejte krásný pátek s relaxem.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
4: Relax.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Eva Bíbová.
4: Eva Bíbová.
2: Relax.
4: Relax

0: Lionel Messi sice ukončil svoji fotbalovou kariéru, ale jeden velmi významný zápas ho ještě čeká. Jaký to je zápas a kdy ho bude čekat, tak to se dozvíte za malou chvilku, tak poslouchejte dál Radio Relax.
1: Relax Radio. Nejvíc.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, desertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Lionel Messi si zahraje poslední rozlučkový zápas za argentinský národní tým. Svou reprezentační kariéru oficiálně ukončil letos už v srpnu, ale jeho poslední zápas za reprezentaci se uskuteční 6. října v Buenos Aires. Utká se proti Beninu. No a jestli ho budete chtít tedy naposledy za nároďák vidět kopat, tak nezapomeňte 6. října se koukat na zápas, který se bude konat v Buenos Aires.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady dopravní nehodu, a to u Brusnického tunelu v ulici Na Petince. Je tam osobní automobil a dodávka v sobě s tím, že blokují dopravu a nejspíš i tramvajové pruhy. Tak projíždějte opatrně a to je z dopravy téměř vše. Takže kdybyste měli vy nějaké informace pro nás a pro naše řidiče Rádia Relax, tak nám je prosím dejte vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: Jiří Werich Petrášek a Pavel Mesároš uvádějí hosty ve své hudebně zábavné talk show. Tentokrát bude jejich hostem oblíbený bavič Ivo Šmoldas, a to konkrétně v Družci, protože tam Ivo Šmoldas, oblíbený filozof, básník, kulturní publicista a scénárista, dorazí a od 19 hodin bude v sále ve sportovním areále obce Družec. Už pondělí 21. září. Stačí si vstupenku zakoupit na místě, bude stát 200 korun a tento zábavný večer si určitě užijete. Tak nezapomeňte, že v Družci 21. září v 19 hodin bude krásná akce s Ivo Šmoldasem.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Rádio, dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala u Libochovic nedaleko Mšených Lázní. Jsou tam v sobě dvě osobní auta. Kdybyste měli jakékoliv informace další o dopravě, tak nám je určitě dejte vědět a tady tím místem projíždějte opatrně. Taky máme v ulici Mělnická v Mělníku, tak tam máme nehodu. Tak dokonce se tam vyprošťují osoby, tak kdybyste měli i o tomhle o této komplikaci nějaké další informace, tak nám dejte vědět.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: čase 1 minutu po 12. hodině posloucháte Radio Relax a my vám přinášíme zprávy.
1: Výhruška hořovické nemocnici může stát pachatele až 12 let za mřížemi a belgický tisk rozcupoval plzeňskou Viktorku. Podrobnosti přidáme ve zprávách. Pohodové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli ráno kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. S výběrem dodavatel energií může odběratelům pomoci nový energetický kompas. Na systému se mimo jiné podílel i Institut udržitelných financí Vysoké školy ekonomické, který porovnává nabídky energií podle ceny, stability dodavatele, zákaznického servisu a dalších podmínek. Autoři dnes energetický kompas představili na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu se společností Škoda Group na dodávku až 25 velkokapacitních tramvají. Hodnota zakázky je 3,081 miliardy korun a zahrnuje vozidla i jejich 10letý servis. Jedna tramvaj tak vyjde zhruba na 109 milionů korun.
2: Sport.
1: Belgický tisk chválí výkon fotbalistů Unionu Saint-Gilloise, kteří do Evropské ligy vtrhli výhrou 3-0 v Plzni. Média se shodují, že ačkoliv byl tým úřadujícího belgického vícemistra a vítěze domácího poháru oslaben absencí řady klíčových hráčů, ve Štruncových sadech dominoval i díky výkonu otřesně slabé, průměrné a laxně bránící Viktorie.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Páteční odpoledne nabídne oblačnou nebo skoro zataženou oblohu s malou pravděpodobností se vyskytnou slabé přehánky nebo déšť, hlavně na severozápadě kraje. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Sobota bude bez deště, jasná až polojasná, odpoledne oblačná s příjemnými teplotami také kolem 22 stupňů. Tolik ze zpráv, pěkný den.
0: A já vám taky přeji pěkný den, protože už za malou chvilku končí Café Time s Terkou a bude pokračovat Honza Ladra. Na něj se můžete těšit už v 1 hodinu, ale do té doby máme pro vás spoustu hudby. Bude to třeba Bruno Mars anebo Hozier s písničkou Too Sweet, tak zůstaňte s námi a krásný pátek.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
3: Relax.
2: Relax Radio.

0: 14. svatováclavské slavnosti na Hradě Okoře se budou konat už tuto sobotu 19. září od 10 do 18 hodin. Těšit se můžete na královský rytířský turnaj, taneční a divadelní představení a chybět nebude dobové tržiště. Připraven je i zábavný program pro děti. No a v sobotu se také konají tradiční žehrovické trhy. Ty budou od 10 hodin na návsi v Kamenných Žehrovicích a budou tam trhy s bohatou nabídkou, ukázky řemesel, taneční a hudební vystoupení a děti se mohou těšit na oblíbené malování na obličej. A Městská knihovna v Berouně vás zve na sousedský festival v kasárnách. Bude se konat v neděli 20. září od 11 do 18 hodin a čeká vás pohodové odpoledne. Budete si moci vyzkoušet třeba vzdušnou akrobaci, latino tance nebo tai chi. Děti určitě potěší kočovná herna a tvořivé dílny a chybět nebude ani živá hudba, občerstvení a aktivity knihovny. Tak to jsou naše tipy pro tento víkend. Tak vám přejeme hezký víkend, užijte si ho a samozřejmě ve společnosti Rádia Relax.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Dny Merien v Jizku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jizk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Relax

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. září. Tento den roku 1851 vyšlo první číslo amerického listu The New York Times. O 27 let později měla premiéru opera Bedřicha Smetany Tajemství. Roku 1962 se narodila v Sheffieldu zpěvačka Joan Cathedral z kapely Human League. Ročník 1905 je ve Stockholmu narozená herečka Greta Garbo, zemřela 15. dubna 1990. Roku 1977 vesmírná sonda Voyager 1 pořídila první společnou fotografii Země a Měsíce. Roku 1933 přišel na svět držitel Oscara, režisér polského původu Roman Polanski. Ročník 1975 je člen kapely Činasky Štěpán Škoch. Roku 1794 položil ve Washingtonu americký prezident George Washington základní kámen stavby známého kapitolu sídla kongresu. Tento den roku 1970 zemřel v Londýně ve věku pouhých 27 let na předávkování prášky na spaní legendární kytarista Jimi Hendrix. O 13 let později se na MTV poprvé bez make-upu objevili členové kapely Kiss. Tento den roku 1987 potom vydali album Crazy Nights. Roku 2004

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13 hodin 2 minuty k tomu, přesný čas, naproti mě se zprávami Eva Bíbová.
1: Přinášíme informace k plánované výluce na železniční trati Beroun-Plzeň a známe fotbalovou nominaci na Ligu národů. Vítejte u zpráv.
2: Relax Radio.
1: Na konci září a začátkem října čeká cestující na trati mezi Berounem a Plzní komplikace. Kvůli plánovaným výlukám bude rychlík R748 v dotčených dnech nahrazen autobusovou dopravou, která povede přes všechny pravidelné zastávky. Správa železnic avizovala výluky na 23. a 28. září a také na 6. října. Téměř 4 kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku 90-letý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavic na Olomoucku. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody. Policii kontaktovalo několik řidičů. Tento týden jde již o druhý případ v republice. Před 2 dny řidiče v protisměru řešili policisté také na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš. Lidé by si v čele státu uměli představit také moderátora, herce a hudebníka Marka Ebena. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Stemmark. Současně platí, že 6 z 10 dotázaných zatím nemá preferovaného kandidáta na budoucího prezidenta. Čechy čeká přímá volba za rok a půl, začátkem roku 2028. Evropa vstupuje do další energetické krize. Nejvíce na ní doplatí střední Evropa, včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Předpokládá, že ačkoliv se zatím krize tolik neprojevuje v cenách pro odběratele, náklady na energie v příštích měsících porostou. Česko proto podle něj bude v Evropské unii hledat spojence pro stabilizační opatření, omezit chce především fungování emisních povolenek.
2: Sport.
1: Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace na Ligu národů 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Šik, který ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil.
2: Relax Radio.
1: Páteční odpoledne nabídne oblačno nebo skoro zataženo, s malou pravděpodobností se vyskytnou slabé přehánky nebo déšť, hlavně na severozápadě kraje. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Sobota bude bez deště, jasná až polojasná, odpoledne oblačná, s teplotami podobnými těm dnešním, tedy kolem 22 stupňů. Tolik ze zpráv, pěkný den.
0: Katy Perry a Smile. To se líbí, jak jsem řekl Smile a ty se najednou začneš smát, to je krásný. No ale chybilo mi to tam trošku.
1: Tak chybilo. Honzik je skvěle naladěný, ano, a těší se na vás.
0: Přesně tak, začíná páteční Fresh Time, hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: Madonna, Two Colors na Relaxu, 13 hodin 10 minut k tomu o tom, že dlouhodobé vztahy vyžadují velkou dávku trpělivosti a tolerance. Asi nemusíme nikoho dlouhodobě přesvědčovat. Přesto jsou chvíle, kdy nás různé maličkosti vytáčí natolik, že by člověk nejraději utekl z místnosti a možná i z partnerova života. Tak dnešní téma ve Fresh Timeu je, co vám na partnerovi nebo partnerce nejvíc leze na nervy. Tak se ukažte. Číslo do studia 606-736-736, otevírám dnešní téma, co vám na partnerovi nebo partnerce nejvíc leze na nervy.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: tady svým zpátečním vysílání a mám tu před sebou docela zajímavý průzkum. Výzkumníci požádali lidi po celém světě, aby vyjmenovali sprostá slova, která znají. No a rozdíly, které objevily, byly velmi překvapující. Značně se lišila třeba délka seznamu v jednotlivých zemích, zatímco Britové a Španělé odříkali v průměru 16 slov, Němci jich průměrně znali 53. No a co my, Česká republika? Tak každý Čech prý zná kolem 40 až 60 sprostých slov, to mi přijde strašně moc. Muži častěji používají sprostá slova než ženy a v průměru lidé vysloví vulgaritu každé 2 minuty. No tak jednou, až budeme třeba někdy vysílat po 22. hodině, tak až bude třeba večerní nějaká jízda s Honzou Ladrou, tak to můžeme ještě podrobněji rozebrat.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Kid Rock Hall Summer Long, tohle je přesně ten typ písničky, který vám během pár vteřin vrátí třeba léto. A mimochodem, možná vám při poslechu připadá, že jste tu melodii už někde slyšeli. Tak ano, je to pravda. Kid Rock si totiž půjčil motiv ze Sweet Home Alabama, takže je to takový koktejl ze starých hitů a nejlepší na tom je, že vlastně tenhle koktejl funguje už od roku 2008. A teď pojďme na něco ze současné doby.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tohle byl Lost Frequencies, vy posloucháte Radio Relax a dnešní téma ve Fresh Timeu, co vám nejvíc vadí na partnerovi anebo partnerce. Jedna z nejčastějších věcí, která dokáže partnerské soužití pořádně podráždit, jsou domácí práce a vůbec nejde jen o to, kdo uklízí víc. Často jde o to, že každý má úplně jinou představu, co znamená uklizeno. Pro jednoho je uklizeno, když není nic na podlaze, pro druhého musí být ještě utřený prach, uklizená kuchyň a pozor, polštáře srovnané přesně podle úhlu. Lenka napsala na tohle téma. Mě štve, že když uklízí přítel, tak uklidí jednu místnost a pak mi půl dne připomíná, že uklízel. No, tak to máme doma trošku takové podobné. Tady to se mi taky líbí. Přítel říká, že poslouchá, pak se ho zeptám, co jsem říkala a on odpoví, no, něco o práci. Tak zdravíme naše pánské osazenstvo posluchačů. Přijde mi to, že to bude dneska, zatím reaguju jenom dámy. Pánové, tak nenechte mě v tom tady takhle ve studiu samotného.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
3: Nosím černý brejle,

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na minutu i na sekundu přesně právě teď 14:00.
1: Nominace jsou známy, můžete hlasovat pro stavbu roku 2026 a Kladno žije sportem. Dnes je na programu hokej, v neděli si na své přijdou fandové fotbalu. Přinášíme podrobnosti a přejeme vám s Honzou pěkné páteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. Známe nominace na cenu Stavba roku. Podrobnosti zjišťoval kolega David Latovsky.
3: O prestižní titul Stavba roku 2026 usiluje 150 objektů z celé České republiky. Dva zástupce má právní také okres Louny. Do soutěže je přihlášen obchvat a přemostění Žilic a zrekonstruované náměstí v Postoupretech. Vítěze vybere odborná porota. Ve hře je ale také cena veřejnost. Hlasovat může každý na www.stavbaroku.cz a to až do 15. listopadu.
1: Krajský úřad Ústeckého kraje dal zelené razítko projektu v zóně Trianglu u Žatce, který představuje investici 10 miliard korun. Společnost Panatony plánuje výstavbu 10 hal, které zaměstnají tisícovku zaměstnanců. Úřad po posouzení záměru neshledal významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v dané lokalitě. Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie nástražný systém nenašla. Za 10 let se počet mladých do 20 let hospitalizovaných na psychiatrii více než zdvojnásobil. V ambulancích jich přibylo mezi lety 2010 a 2024 o více než 60%. Podle Světové zdravotnické organizace patří deprese, úzkosti a poruchy chování mezi nejvýznamnější zdravotní problémy dospívajících. V roce 2023 se jich v Evropě potýkalo s duševním onemocněním téměř 14%, v roce 2000 10%.
2: Sport.
1: Hokejová Tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na kluzištích soupeřů. Zápas začíná od 18 hodin a už od středy hlásí, že je vyprodáno. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. A nemohu nezmínit i fotbal. O víkendu se na Kladensku hraje na 37 hřištích od druhé ligy po nejnižší okresní soutěž. Důležitý duel čeká SK Kladno proti Příbrami v neděli už od 13:15.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude oblačná až polojasná obloha s teplotami kolem 22 stupňů a obdobné počasí nás čeká i zítra a máme pro vás dobrou zprávu, bude to bez deště.
0: Zprávy jsou za námi, máme 18. září a mně se líbí, jak je ten pátek, jak už je taková uvolněná atmosféra, viď? I my tady v rádiu máme veselo.
1: Ano, máme tady hodně veselo dneska.
0: A ještě vlastně David Latovský nám přivezl z Francie dárky.
1: Ano, mě čokoládičku, tobě víno, zajímalo by mě podle jakýho klíče to, jako víš, nechci si to vyměnit.
0: Tak, hele, tak co to otevřít teďkon všechno najednou? Dáme si jak to víno, tak i tu čokoládu.
1: Jasně, a já pak frčím.
0: Ano, a k tomu muzika. Sebastian Nostalgie a hezký začátek víkendu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: Alex Voren, krátce po 14. hodině a schválně relaxáci. Máte alespoň hrubou představu o tom, kolikrát jste se už pokusili o hubnutí. Jestli spadáte do průměru, tak na celý život připadá prý 7 pokusů. 6 z nich ale skončí neúspěšně. Podle nedávné studie, kterou provedla americká výzkumná agentura pro americkou biomedicínskou firmu, se průměrná, teď to stáhnu hlavně na ženy, tak se průměrná žena za svůj život pokusí zhubnout 7krát, přičemž 6krát prý selže. Naprostá většina oslovených dam se shodla v tom, že dosažení a udržení si požadované hmotnosti je pro ně takřka nadlidský výkon. Tak třeba někdo si řekl, že začne hubnout právě teď ke konci září před měsícem říjen. A nedivil bych se, protože podle statistik je právě zmíněný měsíc říjen ideálním měsícem na to hubnout. Tak prý je říjen ještě lepší než leden, tak držím palce, ať to tentokrát klapne.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Dnes ve Fresh Timeu na Relaxu řešíme, co vám vadí na partnerovi nebo partnerce, a už asi máme tady vítěze dnešního téma. Musím říct, že je to, přátelé, pro mě docela, řekl bych asi překvapení, tak nějak jsem to očekával, ale ne na první místo. Takže teď jedna věc, která dokáže z romantického vztahu udělat opravdu bojovku, a je to chrápání. Jeden člověk spí, druhý člověk se snaží přežít, a nejhorší je, když se chrápající ráno probudí a řekne: "Vždyť já ale vlastně nechrápu." No, takže chrápání v tuhle chvíli díky vašim SMS-kám vede. Tak další klidně můžete posílat na 666-736-736.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 9.9.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A jdeme na dálnice. Pozor na D1. Dopravní nehoda na 188,5 km ve směru na Prahu. Aktuálně neprůjezdný levý jízdní pruh, střed dvou osobních aut, tedy v levém jízdním pruhu, a je to čerstvé, bez označení. A před dopravní nehodou se prudce brzdí do zastavení, tak nohu z plynu počítejte s touhle komplikací na D1. No a s další nehodou počítejte na D3 na 118 km ve směru na České Budějovice. I zde je nehoda, a to nákladňáku s osobním autem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Legenda popu Michael Jackson a Billie Jean. Posloucháte Radio Relax, máme pátek 18. září, venku se dříve stmívá, teploty nám klesají a večery nás tak nějak pomalu zahánějí domů. Místo toho, abychom pod dekou do půlnoci projížděli sociální sítě, můžeme podzim využít k vytvoření příjemných večerních rituálů, které pomohou tělu i hlavě tak nějak zpomalit. Takže třeba teplá sprcha, tlumené světlo, hrnek výborného čaje nebo pár stránek dobré knihy. Tak tohle možná vypadá jako nějaká maličkost, ale právě díky tady tomu se budeme večer skutečně cítit dobře, budeme se na ten večer i těšit a bude se nám také lépe usínat. Tak to dneska večer můžete rovnou zkusit, prostě místo mobilu, místo brouzdání na Instagramu, vemte do ruky raději knížku. Od nás další muzika, Naha a Vanastovy věci, tak to je česká muzika, kterou už si za chvilku dáme, ale teď ještě pojedeme do zahraničí. Před námi David Guetta, francouzský velikán mezi DJ a taky dáma, o které se říká, že má nejkrásnější zadek. J-Lo na relaxu.

0: nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Vana stovy věci a nahá v Eteru Rádia Relax. No a teď odbočíme z Eteru k nám na web radio.relax.cz, kde se třeba dozvíte, kdo byl hostem ve vysílání Rádia Relax tento týden. A taky tam samozřejmě jsou nejnovější výsledky hitparády Relax Rády. A samozřejmě do toho dalšího týdne potřebujeme vaše hlasy, abyste opět rozhodli o tom, která píseň bude na prvním, druhém, třetím místě a tak dále. A hlavně jsou tam i 4 novinky pro tento týden a vy můžete ovlivnit jejich pořadí, jestli se některá z těchto novinek dostane do top desítky. Já bych věděl a mám takového tajného favorita, je to za mě jednoznačně DJ Užel, tak pokud můžete, dejte mu aspoň jeden hlas. Já už mu ten jeden totiž poslal.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Filip.
1: 15 hodin půl minuty k tomu, s námi je ve studiu Eva Bíbová.
2: V bývalém areálu Poldovky probíhalo cvičení složek IZS a Kryry na Podbořansku mají zlato. Více informací přidáme ve zprávách. Jsme rádi, že jste s námi. Pěkný den.
3: Relax Radio.
2: V bývalém areálu Poldy na Kladně se ve čtvrtek uskutečnilo společné prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému. Jeho námětem byla destrukce objektu, v jehož sutinách se nacházejí figuranti představující zavalené a zraněné osoby. V souvislosti s cvičením byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Cílem bylo prověřit koordinaci jednotlivých složek a připravenost na zásah při mimořádné události. Kraj chce zachovat lávky nad dálnicí D6 u Velké Dobré. Podrobnosti sdělí radní pro silniční dopravu Josef Pátek.
4: Středočeský kraj zahájí jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o možnostech zachování dvou lávek na dálnici D6 u Velké Dobré na Kladensku. Obě přemostění silničáři z technických důvodů uzavřeli, jsou ale důležité pro přístup místních obyvatel do blízké chatové oblasti u Družce nebo na nedalekou rozhlednu Veselov. Po jedné z nich vede turisticky značená trasa a takhle cyklostezka. Středočeský kraj, stejně jako obec Velká Dobrá, zastává názor, že demolice lávek bez jejich náhrady by značně zkomplikovala propojení s Družcem i blízkou chatovou osadou.
2: Pokud by se tak stalo, pěší i cyklisté by pro bezpečný přechod přes dálnici museli využít most na 16. kilometru dálnice D6, čímž by se jim cesta významně prodloužila o několik kilometrů. Obrovský úspěch pro město Kryry na Podbořansku. Zdejší dominanta Schillerova rozhledna zvítězila v prestižní celorepublikové letní fotografické soutěži o nejkrásnější poklady Česka. V konkurenci 26 finalistů z celého státu dokázala nazbírat rekordní počet hlasů a vystoupala až na samotný vrchol. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. Král Abdaláh II. A královna Rania tak zahájili oficiální návštěvu Česka. Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem. Mezi tématy schůzek má být aktuální situace na Blízkém východě, ale i možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Abdaláh II. Navštívil Českou republiku už v letech 2004 a 2009.
3: Sport.
2: Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Tienem. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona.
3: Relax Radio. Počasí.
2: Předpokládáme oblačno nebo skoro zataženo, s malou pravděpodobností se vyskytnou slabé přehánky nebo déšť, hlavně na severozápadě kraje. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Sobota bude bez deště, jasná až polojasná, odpoledne oblačná s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Tolik ze zpráv, pěkný den.
1: Evo, děkujeme za zprávy a hurá do víkendu s Tiestem. Jsme rádi, že jste na tom startu toho víkendu s námi.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio. Help.

0: Novinka tohoto týdne, Miley Cyrus na relaxu v Hrádce po 15. hodině. Milovníci piva už asi ví, ale info pro vás, co pivo úplně nemusíte. Už o víkendu startuje v Mnichově Oktoberfest a bude to zase opravdu velký. Letos se slaví už 191. ročník a festival potrvá 16 dní. A proč říkám velký? No tak v loňském roce se na akci vypilo přibližně 6,5 milionu litrů piva. To je zhruba 1 litr na každého návštěvníka. Návštěvníků přišlo kolem 6,5 milionu. Rekord však drží rok 2023, kdy dorazilo přes 7 milionů lidí. No a letos si připravte peněženky, jestli tam vyrážíte, tuplák vyjde téměř na 400 korun. Ale já myslím, že tu spotřebu toho piva to nějak úplně neovlivní. Takže už zítra, Oktoberfest 2026.
1: To zas bude v Álejích na blito.
2: Relax. Fresh Time.
3: Relax Radio.

0: Madonna. Za chvilku slibovaný Tiesto, ale pánové, pokud hledáte partnerku, tak dnes můžete vyrazit někam tančit. A jestli se vám tam někdo zalíbí, tak to před ní rozjeďte na tanečním parketu. Výzkumy totiž naznačují, že ženy prý vnímají to, jak tančíme. Především rytmus, koordinaci a způsob, jakým ovládáme naše tělo. Proto dámy třeba rády koukají i na taneční soutěže. A je tady velká pravděpodobnost, že právě tancem zaujmeme náš protějšek. No, každopádně asi nemusíte umět žádné složité figury, ale rozhodně je lepší působit na parketu, že prostě víte, co děláte. No tak já, kdybych šel na ten taneční parket a začal bych tancovat, tak já bych zaujal určitě.
1: Léta 80.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A je tu pravidelný pohled na dálnice. Na D6 se počítejte s dopravní nehodou, a to na 129. kilometru ve směru na Cheb. Je tam střet osobáku s nákladňákem. D1, 35. kilometr ve směru na Brno, pro poruchu odstavená dodávka. A ještě D5, 115. kilometr ve směru na Plzeň, je tam předmět na vozovce.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

Adam Mišík, já nechci víc. Je 18. září a je den čtení e-knih. Den povzbuzuje veřejnost ke čtení elektronických verzí knih na místo klasických papírových bichlí. Za mě není na to, ale držet knížku v ruce a hlavně ona i tak krásně voní. To samý, i když jdete do knihkupectví, to je prostě obchod, který má nádhernou specifickou vůni. No a dámy, když si přejete vy jako dárek knížku, tak my chlapi máme absolutně vyhráno, protože knížka, to je za mě dárek, který se strašně, ale strašně dobře balí. Tolik asi k dnešnímu dni, no a Krištofům, když už koukám do kalendáře, tak taky všechno nejlepší.

0: Imagine Dragons, Féteru Rádia Relax a Fresh Time jde do finále. No tak, relaxáci, co jste se během dnešního Fresh Timeu dozvěděli? Tak třeba to, že nejvíc nám na partnerovi nebo partnerce po letech soužití vadí chrápání. Že průměrně ženy hubnou 7x za život, 6 pokusů, ale skončí neúspěchem. Takže jestli už jste u 7. pokusu, tak tentokrát už by to mělo vyjít. Tak je to, že každý Čech prý zná kolem 40 až 60 sprostých slov. To je za mě docela dost. No a dost bude stát i tuplák na Oktoberfestu. Oktoberfest, který startuje už zítra, takže si na něj připravte 400. Na ten tuplák teda to se trošku prodraží. Takže si, přátelé, užijte víkend, no a v pondělí se budu opět těšit na Rádio Relax úderem 13. hodiny naslyšenou. Užijte si krásný víkend, má být hezky.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 16. hodina je tu, je pátek, důvod k radosti a 18. září k tomu.
3: Přinášíme informace k plánované výluce na železniční trati Beroun-Plzeň a známe fotbalovou nominaci na Ligu národů. Vítejte u zpráv.
1: Relax Radio.
3: Na konci září a začátkem října čeká cestující na trati mezi Berounem a Plzní komplikace. Kvůli plánovaným výlukám bude rychlík R748 v dotčených dnech nahrazen autobusovou dopravou, která povede přes všechny pravidelné zastávky. Správa železnic avizovala výluky na 23. a 28. září a také na 6. října. Téměř 4 kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku 90-letý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavic na Olomoucku. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody. Policii kontaktovalo několik řidičů. Tento týden jde již o druhý případ v republice. Před 2 dny řidiče v protisměru řešili policisté také na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš. Lidé by si v čele státu uměli představit také moderátora, herce a hudebníka Marka Ebena. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Stemmark. Současně platí, že 6 z 10 dotázaných zatím nemá preferovaného kandidáta na budoucího prezidenta. Čechy čeká přímá volba za rok a půl, začátkem roku 2028. Evropa vstupuje do další energetické krize. Nejvíce na ní doplatí střední Evropa, včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Předpokládá, že ačkoliv se zatím krize tolik neprojevuje v cenách pro odběratele, náklady na energie v příštích měsících porostou. Česko proto podle něj bude v Evropské unii hledat spojence pro stabilizační opatření, omezit chce především fungování emisních povolenek.
1: Sport.
3: Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace na Ligu národů 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Šik, který ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil.
1: Relax Radio. Časí.
3: Páteční odpoledne nabídne oblačno nebo skoro zataženo, s malou pravděpodobností se vyskytnou slabé přeháňky nebo déšť, hlavně na severozápadě kraje. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Sobota bude bez deště, jasná až polojasná, odpoledne oblačná, s teplotami podobnými těm dnešním, tedy kolem 22 stupňů. Tolik ze zpráv, pěkný den.
2: Pojďme se podívat, co nás čeká, co se muziky týče. Tak třeba, pozor, velká vzpomínka a muzika, která třeba osobně mě dává hodně energie. Jasněčka, Scooter, Shake That už za chvíli u nás na Relaxu. Kromě toho, a se podíváme do Relaxády, tedy do hitparády Relax Rádia, měla tento týden další vydání a 100% vám taky prozradím, jak si muži podle svých představ, jak si představují ideální partnerku. Už za chvíli.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
4: Relax.

0: Musím vám prozradit jednu takovou tajnou věc tady z prostředí rádia. Ve středu jsme těsně před hitparádou s kolegou s Honzou, který vysílal přede mnou, poslouchali všechny 4 novinky, které jsme měli v tomto týdenním vydání Relaxády a shodli jsme se na tom, že tohle to je náš takzvaný černý kůň. Užel a Ultranaté, je to taková kombinace, současná evropská taneční scéna, hodně úspěšná, má to dobrý drive, nebo jak říkají mladěši, vibe, a k tomu zpěvačka, která má kořeny někde v houseu 90. let, Ultranaté, jako je to jedna z novinek Relaxády, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Já bych se teda za to jako přimlouval, protože tohle bych opravdu byl rád, aby se do té desítky dostalo. Záleží jenom a jenom na vás. Tak díky moc.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Tak jako sedím tady ve studiu, mám otevřenou na terásku a říkám si, sakra, tady je něco pořádně cítit. Nevím, jestli to je jenom tady u nás, jako by okolo rádia. Každopádně jsem zaregistroval, že na netu je informace o požáru, který je v hale. Jo, požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Tak samozřejmě mě napadlo, jestli to už sem jako nepřiběhlo. Každopádně počítejte s tím, že si jedete tímto směrem, takže to není asi úplně nejideálnější cestování a že tam může být nějaké dopravní omezení. To je jenom tak jako na úvod. A jak říkám, pokud něco cítíte venku, může, ale nemusí to být ono.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: asi.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a

0: Nevím, jestli jsem to říkal, ale o víkendu by nás jako mělo čekat relativně slušný počasí, takže všechny tři nabídky, které tady mám před sebou, byste si mohli užít. Pozvu vás na 14. svatováclavské slavnosti na hradě Okoři. V sobotu 19. od 10 do 18 hodin, klasika. Královský rytířský turnaj, taneční a divadelní představení, chybět nebude ani dobové tržiště a připravený i zábavný program pro děti, aby dospělí měli klid. V sobotu se také konají tradiční žehrovické trhy. Od 10 hodin budou na návsi v Kamenných Žehrovicích trhy s bohatou nabídkou, určitě tam budou nějaký ukázky řemesel, taneční a hudební vystoupení, no a děti, krom jiného, se mohou těšit i na takovéto oblíbené malování na obličej, možná se najde i nějaký dospělej odvážnej. No a pak máme ještě jednu nabídku. Městská knihovna Beroun vás zve na sousedský festival v kasárnách. A ten proběhne až v neděli 20. od 11 do 18 hodin. Čeká vás jako naprosto pohodové odpoledne. Budete si moci vyzkoušet třeba vzdušnou akrobacii, latinotance anebo tajči. Děti potěší kočovná herna a tvořivé dílny. Chybět nebude ani živá hudba, občerstvení a aktivity knihovny.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: května do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
1: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: A my přesně 4:45, já vím, že ještě brzo, ale můžeme popřemýšlet, co s načatým večerem. Měl bych tip.
1: Léta 80. hity 90.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 17 hodin, 1 minuta. Jak bude o víkendu?
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zítra převážně polojasno ráno a dopoledne ještě ale můžete čekat lokální mlhy. Teploty slušný, 19 až 24 stupňů, mrkneme i na neděli, taktéž bude převládat polojasno, od severozápadu postupně přicházejí nějaký mráčky, teploty to ale moc neovlivní, 18 až 23 stupňů. No, tak, jakou muziku nabídnout? V případě, že máte tuhle chvíli, třeba to už je jedno, u sebe, nebo vedle sebe, nebo před sebou, nebo za sebou, nebo kdekoliv jinde, nebudem to asi rozebírat, nějakou opravdu dobrou babu, tak kdybyste jí tohle zaspívali, takhle ona, když se k tomu ta Nana Club dostane, tak jako to by chvilku trvalo, jo, ale ta písnička se jmenuje Supergirl, takže si myslím, že tím si maximálně můžete jako šplenout a třeba vás potom večer čeká nějaká sladká odměna, že jo.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: 8 minut po 17. hodině, tohle je další představovačka z Relaxády, tedy z hitparády Relax Rádia, do který můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, je to jednoduchý a čím víc hlasů se tam do středy jako tam nabide, tak tím to bude možná příští středu o něco zajímavější. Tahle ta dvojka si myslím, že má hodně velký potenciál, Beberexa a David Guetta. Já osobně bych ji z novinek určitě pošoupnul do té základní desítky minimálně na 7. místo. Uvidíme.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

Já myslím, že k tomuhle není co dodat. Americký tvrďák Bruce Springsteen, který teda taky už lehce zestárnul, a hitovka, která se jmenuje Born in the USA. Mimochodem byl to takový, nebo je to stále ještě takový ten americký patriotický hit. Přitom ve skutečnosti, ale to málo kdo ví, je to taková docela dost smutná písnička, že tam takový vypravěč, vietnamský veterán, který se vrátí domů a zjistí, že pro něj není ani práce, vlastně ani místo. Ona ta písnička se původně totiž jmenovala pracovně Vietnam. Až potom postupně dostala jméno Born in the USA, třeba i kvůli tomu, že Ronald Reagan ji použil jako symbol amerického optimismu. To je fakt, že z takových těch různých prezidentských kampaních určitě zazila. Tak to byla taková vzpomínka na 90. leta.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Před chvilinkou fakt jako hodně uklidňující muzika od Stinga, tentokrát si k tomu vzal Craiga Davida. Teď se pojďme podívat na dálnice, to už tak uklidňující není. Kdybychom začali na Pražském okruhu, tak tam jsou takový ty lokální zdržovačky. V okamžiku, kdy se někde něco spravuje a tak dále, třeba teď už se asi moc neseká, to je jedno, ale počítejte spíš s opravama, tak tam je doprava svedená do jednoho pruhu a většinou to začíná tam, to znamená nějaká je to zdržení, lehká kolona. Nebudu přesně specifikovat kilometry, protože minule jsem tady něco řekl. Ono už se to mezi tím dvakrát rozjelo a podobně, takže počítejte s tím, Pražský okruh můžete každou chvíli. Ale co vím, D6 zhruba na 129. kilometru ve směru na Cheb se stala dopravní nehoda, která by měla být zhruba do té 18. 15. minuty odklizena. Jezděte opatrně, protože to je osobák s nákladňákem, takže tam to asi bude trošku něco většího. D1 na nájezdu na exit 12 ve směru na Prahu se stala taky dopravní nehoda, dokonce tam ty auta jsou ještě na vozovce, jsou to dva osobáky, nevím, jestli tam jsou jednotky pomoci nebo ne, jsem to tady v tom trošku zamotal a hledám ty informace, ne, průjezd se zvýšenou opatrností, ale už by to mělo být průjezdný, tak uvidíme.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com.

Přiznám se, že tak poslední půl rok na moc koncertů už nechodím. Přece jenom jako člověk se přežere, jak se říká lidově, a už ledacos viděl. A další věc je ta, že ty muzikanti, který měl rád, tak už jako pomalu přestávají koncertovat, přestárnou. Ale pozor, Teddy Swims, který se chystá do pražského outučka, tedy do O2 Areny příští rok, tak ten mi určitě neuteče, protože na toho se moc těším. Mr. Know It All, to je muzika, kterou posloucháte ve 6:15 pátek 18. září na Relaxu, a rovnou bych možná s tím vás lehce odkázal na náš rádiový Facebook, protože a jelikož máme před víkendem, může se stát, že třeba zapomenete, co jste chtěli říct své drahé polovině, a pustíte se do něčeho, jako na co byste si měli dát hodně velký pozor. Jednu takovou ukázku, jak by to nemělo vypadat, tak máte u nás na Facebooku. Mrkněte se a já myslím, že vás to aspoň pobaví. Děkuji.

chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá do jedné

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: Robin Thicke a taky 18. hodina právě teď. Jak bude o víkendu?
1: Relax Radio.
0: Začneme sobotou, čeká nás poměrně slunečný den bez deště, to znamená polojasno, ráno a dopoledne možná místy takový jakože lokální mlhy, ale k tomu jasná obloha. Teploty taky slušný, 19 až 24 stupňů, pokud vyrážíte směr hory, tak tam čekejte někde okolo 15. V neděli už to bude drobátko horší, tam bude převládat polojasno, od severozápadu postupně čekáme během dne oblačnější oblohu, to znamená zataženo, můžou se objevit i přehánky, ty by ale zase později k večeru měly ubývat a mělo by teda ubývat i té oblačnosti. V neděli nejvyšší denní teploty 18 až 23. Kdo vyráží na Moravu, může čekat až 25. Možná, že někdo vyráží i směr Colorado. So I get out of Colorado. Když ne cestovatelsky, tak alespoň hudebně, za chvilinku Milky Chance. Máme 18.01, pátek 18. a jedeme dál.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Relax Radio.
3: Relax.

0: Brazilský DJ Topic a spolu s ním Carte Blanche, skladba Lucky Ones, jako trošku nám to rozjeli po té 18. hodině, konec konců, proč ne, je pátek, let kdo vyrazí někam za zábavou, už jsem vás i zval a myslím si, že i v téhleté hodině budu mít jednu pozvánečku. Teďka, kdybych jako měl, tak bych vás 100% pozval třeba na dobrou véču, vzhledem k tomu, co dneska slavíme, i když dobrou, to je v uvozovkách, pro někoho jo, pro někoho ne, protože dneska se slaví Národní den cheeseburgeru. Já je teda můžu, takže mě to nevadí. A když už jsme u toho slavení a těchto těch dnů, takových těch netypických, tak díval jsem se do kalendáře a dneska třeba máme Národní den řemeslníků. Takže všichni řemeslníci, a to si myslím, že pobízit moc nemusím, můžou dneska vyrazit na jedno a nebo na dvě, nebo i na tři, prostě jednoduše si ten svůj Národní den pořádně oslavit. No ale to není zdaleka všechno.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. září. Tento den roku 1851 vyšlo první číslo amerického listu The New York Times. O 27 let později měla premiéru opera Bedřicha Smetany Tajemství. Roku 1962 se narodila v Sheffieldu zpěvačka Joan Cathedral z kapely Human League. Ročník 1905 je ve Stockholmu narozená herečka Greta Garbo, zemřela 15. dubna 1990. Roku 1977 vesmírná sonda Voyager 1 pořídila první společnou fotografii Země a Měsíce. Roku 1933 přišel na svět držitel Oscara, režisér polského původu Roman Polanski. Ročník 1975 je člen kapely Činasky Štěpán Škoch. Roku 1794 položil ve Washingtonu americký prezident George Washington základní kámen stavby známého kapitolu sídla kongresu. Tento den roku 1970 zemřel v Londýně ve věku pouhých 27 let na předávkování prášky na spaní legendární kytarista Jimi Hendrix. O 13 let později se na MTV poprvé bez make-upu objevili členové kapely Kiss. Tento den roku 1987 potom vydali album Crazy Nights. Roku 2014

0: 90. let Masterboy Land of Dreaming. Já jsem před chvilinkou narazil na jednu takovou zajímavou statistiku a ta se týkala představ mužů o své ideální partnerce, protože každý muž má o své ideální partnerce jiné představy, že jo? To je. Každopádně existují nároky, na kterých se shodne většina mužů a já jsem se k ním dostal. Jako je pravda, že se občas stává, že jedno vylučuje druhý, ale jsou tam, prostě dostali dostatek hlasů, takže já vám je klidně řeknu, jenom abyste měli, milé ženy, představu, tak jak my si vás představujeme jako ideálně. Samozřejmě postavu máte mít takovou tu normální, bez zbytečných faldů, ale přitom na druhou stranu měli byste rádi jíst. Neměli byste se bát zahryznout do pořádného stejku, no ale na druhou stranu, když na to přijde, hodit na sebe rychle pár věcí, trošku se upravit během 10 minut, tady jsem se trošičku zarazil, byste měli být připraveni vyrazit v dokonalé kráse do ulic. Samozřejmě byste měli být dokonalou přítelkyní, měli byste být skvělí ve své práci, nosit domů hodně peněz. Na druhou stranu byste měli být i doma skvělou hospodyňkou a vychovávat děti. Já jenom přemýšlím, chlapi, kolik těch žen si jako budeme muset jako pořídit domů, aby jsme tohle to všechno tam měli. A jako úplná topka je, to už jako mi přijde takový fakt jako hodně přehnaný. Měli byste přitom být štíhlí, mít dlouhé vlasy, být dost krásné i bez make-upu. Fakt je ten, že jako krása to je, to prostě má každý chlap položený jinak, takže berte to tak, že tohle je daný dohromady, nemusí to být dogma, ale je docela zajímavý to číst.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Tohle je hodně zajímavá hudební trojka Rehab, s nimi Patrick Kelly a asi nejvýraznější hlas, který každého zaujme, tak to je Shaggy, protože toho prostě poznáte mezi všemi. Máme 7:05, posloucháte páteční Radio Relax. Myslím si, že z 99%, pokud to tedy vyšlo, tak jste rádi, že jste doma, že je před vámi víkend plný odpočinku, ale tak jako samozřejmě můžeme si někam večer vyrazit, že? To je jasná věc, trošku se pobavit a zítra to vyspat.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Tohle je muzika, která alespoň třeba pro mě je spojená se zimou. Snowboardiáci, to je jasný, Dan Barta, On My Head. Já ji přes léto strašně rád hraju, protože si prostě říkám, že do toho letního období těch pařáků a toho prostě nepatří. Ale protože už máme 18. září, za chvilinku se to jako přehoupne do toho podzimního a zimního období, tak si říkám, proč ne? Proto jsme ji možná dneska hráli. A možná to budu mít nějakou souvislost s tím, že včera jsem tak jako prohlídnul ve sklepě lyže a říkal jsem si, holky, už to přijde. Za chvíli se dočkáte. Tak asi tak. Mimochodem, ještě jedna z věcí, a to je docela důležitý, co jsem chtěl říct, kromě teda zimy, patří k tomuto období už, a to je právě to, co jsem jakoby tak nějak chtěl nadhodit, první zmínky, já to teda čekám v září vždycky, loni mi to vyšlo, zmínky o Vánocích, marketech a tak dále, takový ty první Mikulášové a podobně, jako já myslím, že během září se to určitě někde objeví, možná, že už to někde je, já nevím, jestli máte fotku, tak to klidně pošlete k nám na Facebook, není problém, ale já jsem to ještě nenašel, loni jsem byl první v rádiu, taky myslím, že někde okolo 20. září jsem to dával na Facebook, jsem zvědavej, jak to bude letos, to znamená, kdy se objeví první Mikuláš v marketu.

0: Tak jsem před chvilinkou zjistil z vašich SMS zpráv, že jsem asi pěkný slepoň, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Teď máme 19. hodinu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zítra nás čeká relativně příjemný den, psáno dokonce slunečný den bez deště, bude převážně polojasno, teploty od 19 do 24 stupňů, jenom na horách bude okolo 15. V neděli bude převládat polojasno, od severozápadu se k nám ale poženou nějaký mráčky, to znamená, že odpoledne by mělo být oblačněji a mohly by se objevit i přehánky, pak se to zase začne ubývat, jako ty přehánky, i ty srážky, všechno a bude líp večer, v neděli teda, protože v pondělí jdem do práce, to je jasný. Nejvyšší denní teploty v neděli 18 až 23 stupňů. Tak a teď proč jsem teda takový ten nevšímavý a tak dále a tak dále. Přišli mi SMSky. Ahoj Mikulášové, už v marketech jsou, hezký den Lucka. A jsem furt žil z toho, že jako to letos třeba nepřepískli, ale jo. A další vánoční výzdobu, jakože koule, řetězy, světýlka a podobně jsem včera viděla, teď je tady jako řečený ten obchod. Takže pokud se chceš pokochat, vyraž tam určitě, něco vánočního tam najdeš. Takhle já mám pocit, že tam zrovna v tomhle obchodě to máš snad celoročně, jako jo. Ale každopádně díky, mě spíš ty Mikuláše, tak i ty už jsou na světě. Ach jo, svět se zbláznil. 18. září. Já padám, protože mě dneska čeká večeře s dcerou, už se na to moc těším, zvlášť když ona nejí maso a já zase nemusím tu rejži. Každopádně budeme snít každý o tom svém. Dario G, Dream to me. Hezký večer a těším se v pondělí.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Relax Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: Relax. Relax rád.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: já.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Brian Epstein zemřel v Londýně o pouhých 33 let později. Tento den roku 1783 bratři Montgolfierové vypustili první horkovzdušný balon s živou posádkou, kterou tvořili kachna a ovce. Roku 1849 byla v Kalifornii otevřena první prádelna pro veřejnost. Roku 19...

0: Mickey Mouse. O 30 let později se narodila česká herečka Valérie Zavadská. Psal se rok 1988, když britští Erasure vydali single A Little Respect. Tento den roku 1985 zabilo silné zemětřesení v Mexiku 9,5 tisíce lidí. Roku 1975 dostal Eric Clapton zlatou desku za nahrávku Aisha the Sheriff. Ročník 1940 je Bill Medley, člen formace Righteous Brothers. O rok mladší je zpěvačka Cass Elliot z Mamas and Papas. Tento den roku 2000 vydala Madonna album Music. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio. Baby, hola!